A już zvolá i nám to všechno kde sám skrz ten dáv, na dáv karoškých míst nelva. Rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád, rád,